0: koukej.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly 3 hodiny.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Dobrý den. Opět vás vítám v naší ambulanci aktivního zdraví. Tématem dnešního pořadu je mikrobiom. Mikrobiom je společenství všech mikroorganismů obývajících naše tělo. Jsou to převážně bakterie, bez jejichž aktivity by nemohla probíhat řada životně důležitých procesů, a které jsou tedy pro naši existenci nezbytné. Naše tělo hostí více než 100 bilionů těchto mikrobů. Je jich asi 10x více, než máme svých vlastních buněk. Naše tělo je tedy ekosystém, podobně jako například les nebo rybník. Je to složitá organizace, skládající se ze spolupracujících životních forem. Stejně jako pro všechny ekosystémy, je různorodost klíčová i pro mikrobiom. Ztráta této rozmanitosti pak vede k jeho narušení. Naše mikroby mají zásadní vliv nejen na naše zdraví, ale mohou ovlivňovat naši výšku, váhu a psychiku.

0: Dnešní diskuze se účastní pan profesor Milan Kolář, přednosta Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty a bývalý dlouholetý děkan naší Lékařské fakulty.
1: Děkuji a dobrý den.
0: Zdravím tě, Milane. A pan docent Ondřej Urban, přednosta druhé gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty a současný předseda České gastroenterologické společnosti. Ondřej, vítám tě, ty už jsi v našem pořadu po druhé.
2: Děkuji, rád jsem přišel, zdravím diváky.
0: A já bych šel přímo k věci, co si můžeme pod pojmem mikrobiom představit, Milane?
1: Mikrobiom si můžeme představit jako soubor společenství všech mikroorganismů, které se nachází v lidském těle, ale nejenom v trávicím traktu, ale současně v ostatních systémech, jako je horní cesty dýchací, jako je genitální systém, jako je kůže a de facto vytváří něco, co je součástí našeho života a naopak i my jsme součástí života tady toho mikrobiomu. Čili v našem dneska budeme mluvit o bakteriálním mikrobiomu, čili o bakteriích, které vlastně tvoří přirozenou lidskou mikroflóru.
0: A proč je pro nás mikrobiom tak důležitý?
2: Na mikrobiom můžeme nahlížet jako na samostatný orgán, jehož hmotnost můžeme porovnat například s hmotností jater. A my v dnešní době ještě úplně nerozumíme všem jeho funkcím, ale mezi ty zásadní patří například produkce vitamínů, které neumíme sami vytvořit, nebo například stimulace imunitního systému, který nedokážeme sami ovlivnit.
0: A hned se nabízí další otázka, jak je ten lidský mikrobiom pestrý? A nemění se nějak jeho pestrost v posledních letech tím, jak měníme způsob života?
1: Mikrobiom samozřejmě je velmi a velmi pestrý. V podstatě, když se jenom podíváme na počet těch jednotlivých bakteriálních buněk, které se nachází v tom lidském těle, tak jak bylo řečeno, zhruba 10 na 14, čili 100 bilionů těch lidských buněk je o něco méně. A de facto jenom v trávicím traktu se předpokládá, že téměř 2000 jednotlivých bakteriálních druhů. No a samozřejmě to složení může být změněno. Může být změněno negativně třeba aplikací antibiotik. No a samozřejmě lze předpokládat, že se určitým způsobem vyvíjí, byť asi pořád ten náš mikrobiom jako takový odpovídá tomu, jak jsme se jako lidé vyvinuli, jak se vyvinul člověk v souladu s přírodou, takže pořád jako toho jeho složení bude asi hodně konstantní.
0: A kdybych se ptal klinika, co by se stalo, kdybychom neměli žádné mikroby? To možná taky ukázalo, jak jsou pro nás důležité.
2: Tato situace je obecně v medicíně těžko představitelná a můžeme říct, že bez mikroorganismu lidský organismus nemůže fungovat.
0: Já bych tedy si dovolil shrnout ten úvod o mikrobiomu a to tím, že každý z nás je hostitelem podobně různorodého společenství mikrobů, které se za tisíciletí vyvinulo stejně s námi, stejně s lidstvem. Jsou v ústech, ve střevech, na kůži a na mnoha dalších místech lidského těla. A dohromady vytváří náš mikrobiom. V těle se usídlují hlavně od porodu dál a ten rozvoj je v prvních třech letech, kdy už ten mikrobiom je stejně pestrý jako u dospělého člověka, u kterého tedy váží 2 kg, jak jsme říkali. A společně celý ten orgán, všechny ty mikroby dohromady hrají zásadní úlohu v naší imunitě a v naší schopnosti bojovat s nemocemi. Lze tedy říct i to, že náš mikrobiom nás udržuje zdravé. A zeptal bych se hned dál, jak ovlivňuje tedy nepřirozené prostředí s menším zastoupením bakterií, v kterém dneska žijeme. Žijeme vlastně v umělých prostředích, dezinfikujeme povrchy, častěji se koupeme než třeba desítky, stovky generací dál, máme upravenou stravu. Jak se to projevuje na nás? Je to pozitivní nebo negativní vliv?
1: No určitě, podle mého názoru negativní, protože člověk nesmí popírat sám sebe, nesmí popírat přírodu. A my jsme se vyvinuli jako lidé v podstatě miliony let, jako homo sapiens statisíce let a vyvíjeli jsme se v souladu s přírodou, v souladu i s tím mikrobiomem, který se u nás nějakým způsobem vytvářel. A pochopitelně v té přírodě ty bakterie jsou přítomny a de facto ten lidský organismus se od začátku na to adaptoval. A jakékoliv změny, které tady tento přirozený vývoj, například, že se bude hodně dezinfikovat, že se bude přehánět sterilita, že se bude přehánět čistota jako taková, tak samozřejmě to se negativně odráží i potom na tom zdraví. To, co říkali naše babičky, každé dítě má sníst hrst hlíny, to je naprostá pravda a pokud se takhle nestane, tak opravdu potom třeba u dětí je mnohem větší procento alergických.
0: Říká profesora přednostna mikrobiologie.
1: Ano.
0: A takovej největší zásah do té přirozenosti mikrobiomu byl objev zavedení a masivní užívání antibiotik. Jaký vliv mají antibiotika na náš mikrobiom a na nás tedy obecně?
2: Tak nutno říct, že pokud jsou správně použita, tak na nás mají vliv pozitivní. Nicméně, pokud jsou používána neadekvátně a v dávkách, ve kterých mohou poškodit mikrobiom, tak dojde k tomu, že ta velmi diskrétní rovnováha mezi jednotlivými druhy bakterií, zejména v tlustém střevě, je narušena a to umožní takovým bakteriím, které jsou úplně na okraji, aby se přemnožily a způsobily velmi závažná onemocnění, z níž nejznámější je takzvaná klostridiová kolitida, která ohrožuje závažně nemocné například na jednotkách intenzivní péče.
0: A jaké další choroby mohou být způsobeny změněným mikrobiomem, Milane?
1: To vlastně, že bakterie sami o sobě nám umožňují, abychom žili, aby byl možný lidský život, tak v podstatě bakteriální mikrobiom ovlivňuje a má vztah metabolickým procesům, to znamená, že pokud porušíme mikrobiom, objevují se nemoci typu civilizačních chorob, diabetes mellitus, Crohnova choroba, a nadváha, současně to má vztah i k některým nádorovým onemocněním, v gastrointestinálním traktu, plicní karcinomy, no a v neposlední řadě je tady samozřejmě i ovlivňování centrálního nervového systému, čili našeho myšlení, protože například zásah do mikrobiomu může vést k unavovému syndromu, k depresím a v podstatě pokud nebudeme nějakým způsobem respektovat naše bakterie, tak to může skončit v tom, že budeme jako v depresi.
0: No možná jsme málo zdůraznili na začátku, že ty naše bakterie za nás dělají mnoho metabolických funkcí, určitě, produkují mnoho produktů a látek, které jsou pro nás nezbytné a které my si neumíme sami vytvořit. A kdyby jsme se podívali, jaké geny má člověk, tak daleko víc genů, které umožňují metabolické procesy, si nese a má pouze ve svých bakteriích. Takže to je asi třeba taky zdůraznit.
1: Já jsem tomu jenom doplňovalo vlastně z hlediska právě těch genových informací nebo genetických. Ty lidské buňky tvoří asi 1% všech těch genetických informací. Jinak 99% jsou ty informace bakteriální. A v podstatě i ten tím, že jak se vyvíjí normální mikrobiom, tak třeba umožňuje, aby se standardně rozvinul imunitní systém do své normální funkce. A pokud to porušíme tady tohle, no tak je tady pochopitelně i větší procento potom, dejme tomu, alergických onemocnění, poruch imunitního systému, čili ten mikrobiom nás ovlivňuje mnohem více, než jsme se kdy předpokládali a bude zde určitě celá řada ještě dalších onemocnění, kde se ukáže souvislost s mikrobiomem.
0: A ona se přímo nabízí otázka, co tedy dělat, abychom ten mikrobiom měli zdravý, funkční, dostatečně pestrý. Ondřej.
2: Tak samozřejmě ten mikrobiom je především ovlivňován místem, kde ten nemocný nebo ten člověk žije. Mikrobiom Asiatů je odlišný od mikrobiomu lidí v Evropě. Ten mikrobiom je velice stabilní, ale když se lidé přemístí z jednoho místa na druhé, tak když se Eskimák přestěhuje do Spojených států, tak jeho mikrobiom se změní a tím se změní i nemoci, které ten Eskimák dostane. Udržovat stabilní mikrobiom je záležitost složitá, ne všemu dobře rozumíme, ale rozhodující bude vyvážená strava, protože my vlastně jíme to, co slouží jako pozdější potrava pro ty bakterie. To, co my nestrávíme v tenkém střevě a nevstřebáme, to se posunuje dál do střeva tlustého a slouží jako bakteriální zdroj potravy a z tohoto zdroje pochází 10% energie člověka, čili odtamtud je taky ten vztah mezi mikrobiomem a obezitou. Samozřejmě neuvážené užívání antibiotik je zásadní záležitost.
0: Mě ještě trošku problikává pořád mysli a zaujala ta myšlenka, že když se přestěhuje někdo z úplně rozdílné oblasti někam jinam, takže potom má jiný mikrobiom, to je jasné, ale že má jiné nemoci, zda, kdyby se přestěhoval zpátky, by si ty nemoci mohl takhle léčit. Jinými slovy, jestli znáte nějaké příklady toho, že by se doporučovala úplná změna prostředí tak, aby ten člověk se vyléčil z nějakých chorob, nebo je to hodně nezvyklý dotaz?
1: V podstatě úprava mikrobiomu tím, že se třeba poruší mikrobiom, například říkal Ondřej, vlivem antibiotické léčby, a pokud potom obnovíme tu mikroflóru nějakým způsobem, tak to samozřejmě je léčebné, ale že by se jako stěhování jako takové, že by tedy výrazně bylo...
0: Léčebná metoda,
1: tak to bude tít asi ještě další studie zřejmě.
0: Čili zdravotní pojišťovně nepošle na půl roku do Austrálie, abych se vyléčil. Dobrá. Známé jsou doplňky stravy, prebiotika a probiotika, které by měly ovlivňovat, podporovat nebo doplňovat naše mikroby. Jaký je na ně váš názor a nakolik jsou prospěšné? Možná Ondřej jako gastroenterolog.
2: Myslím si, že mikrobiolog k tomu řekne mnohem více, ale já se domnívám osobně i ze zkušeností, které máme z každodenního kontaktu s nemocnými pacienty, že pokud jsou ta probiotika, prebiotika užívána například v období užívání antibiotik nebo v období, kdy nemocný prodělal nějaké jiné průjmové onemocnění a má pocit, že mu přetrvává střevní dyspepsie, tak vidíme, že to na ty nemocné má pozitivní efekt a tam si myslím, že je to na místě. Na druhou stranu paušální používání prebiotik a probiotik je diskutabilní, protože my vlastně víme, že ten mikrobiom je velice stabilní a udržet nějakou odchylku podáváním těchto léků v podstatě není možné.
0: A jsou dneska nějaké metody známé, anebo užívají se běžně metody, abychom vyšetřili, zda ten mikrobiom je zdravý, zda mu něco nechybí, zda pro něj něco máme udělat?
1: Já bych ještě možná doplnil tu předcházející otázku. V podstatě to nejlepší, co pro ten mikrobiom můžeme udělat, je, když opravdu se budeme snažit, aby ten mikrobiom byl standardní. Čili normální strava, normální způsob života, žádné excesy. Nicméně probiotika mohou být prospěšná třeba v průběhu antibiotické léčby, ale zase není to možná nic jako vyloženě zásadního. Na druhé straně, když se ovlivňujeme i přes centrální nervový systém jako takový, pokud je ta víra, ano, to mi pomáhá, tak jako i to se tady samozřejmě může jako objevovat. Každopádně, co se týče možnosti definovat, jaký je to složení mikrobiomu, tak pochopitelně ty možnosti máme. Nicméně musíme si uvědomit, že tohle je oblast medicíny, která se teď fantasticky rozvíjí, přináší opravdu nové vzrušující poznatky, výsledky, ale nic to nemění na skutečnosti, že zhruba až o 60% těch bakterií, které tvoří ten náš mikrobiom, především třeba v tlustém střevě, my nejsme schopni je kultivovat a nic tak extra o nich nevíme. Jsme schopni je geneticky analyzovat, ale nikoli v kultivačně. Takže přece jenom ta naše možnost definovat jako normální mikrobiom jako takový je trošičku tímhle limitována, nicméně jsme schopni aspoň na základě těch 40% částečně říci, jestli ten mikrobiom odpovídá dejme tomu normálnímu stavu, nebo ne.
0: A lze tedy mikrobiom nějakým zásahem změnit, nebo oni jsou situace, kdy on je hodně poškozený, třeba po antibioticích, a jaké máme možnosti ho co nejrychleji uvést do rovnováhy?
1: V případě antibiotik, pochopitelně, když ty antibiotika vysadíme, ale někdy ani tohle nepomůže, protože už jsme ten mikrobiom natolik změnili a natolik zdevastovali, že už opravdu musíme třeba sáhnout k fekální transplantaci, k transplantaci stolice, což asi spíš popíše Ondřej. A víceméně taky k tím, že už vlastně i v době, dejme tomu, pokud to není vliv antibiotické léčby, ale může to být třeba vliv, já nevím, změny stravy. Jo, ono vlastně tak, jak jsme se vyvinuli jako všežravci a nic s tím neuděláme, prostě takhle člověk je, tak ono není tak jednoduché úplně říci tak, a já teď budu například vegetarián nebo budu vegan, protože někdy je to otázka jenom moderní záležitosti, ale tím můžeme ovlivnit ten náš mikrobiom, protože ten na to není nastaven. A ty problémy se neobjeví za měsíc, za rok, ale třeba za 5 let se můžou objevit problémy, které souvisí tady s tímhle, protože tu mikroflóru to změní a ne každý člověk, jeho mikrobiom je na to nastaven. Jo, čili to je nutné taky tady tohle zdůraznit a ne to všechno, co se říká, že je moderní a tak dále zdravé, ono to ve skutečnosti tak zdravé být nemusí.
0: Čili přirozenost a ano, s ničím nějak ano, násilně nebojovat.
1: A přesně tak a v podstatě spíš takový, tak jak se člověk vyvinul, tak takhle se chovat i nadále.
0: A někdy komplikace hodně změněného mikrobiomu agresivní antibiotickou léčbou jsou silné průjmy a vlastně takové závažné onemocnění tlustého střeva. A v poslední době se rozvinula metoda transplantace stolice. Já vím, že to užíváte i u tebe na klinice. Jestli bys mohl o tom něco prohovořit a nakolik to je efektivní, jak se to projeví na pacientovi?
2: Tuto metodu skutečně ve spolupráci s mikrobiologickým ústavem používáme. V zásadě je třeba se na tuto metodu nahlížet jako na extrémní metodu pro extrémní situace. Nicméně pokud je ten mikrobiom poškozený natolik, že nejčastěji klostridiová kolitida devastuje ten organismus a hrozí úmrtí nemocného, tak většinou přinese úlevu fekální mikrobioterapie, fekální mikrobiální terapie, která spočívá v tom, že bakterie získané ze stolice zdravých dárců se implantují, nebo chcete-li transplantují, přímo do tlustého střeva toho příjemce. Těch možností je mnoho, nejčastěji je to endoskopická cesta, jak se tam ty bakterie dostanou. V moderní době se již vytvářejí speciální kapsle, které je možno polknout jako běžnou tabletku. A my opravdu vidíme ten bezprostřední klinický efekt, který přisuzujeme právě tomu, že ten mikrobiom toho dárce osídlí vlastně ten devastovaný mikrobiom příjemce.
0: Takže vidíte to jakoby opravdu velmi jasně.
2: Ten efekt
0: jasně
2: opravdu, nemám rád to slovo medicíně, ale ten efekt je dramatický.
1: Já bych si to ještě mohl podstatě, když se začínaly tady tyhle metody používat, tak byly i názory proti, které spočívaly v tom, že se přenáší duše. Jo, od toho dárce jako takového. Jenomže ono je to vlastně o tom, že my vlastně vracíme to zdravý mikrobiom těm pacientům, kteří mají teda poškozený mikrobiom a tím je vracíme do toho systému nebo do toho období, kdy byli pozitivní, kdy prostě všechno bylo v pořádku. Což zdůrazňuje jenom to, že mikrobiom je proto zdravý a i pro naše pozitivní myšlení naprosto nepostradatelné.
0: Čili ovlivňuje psychiku.
1: Ano, ovlivňuje psychiku, jednoznačně, přesně.
0: A to vede si říct o své potřeby, že jo, udělá ano. nás nervózními, donutí nás se najíst, říct si sladkost, nebo prostě to, co potřebuje, tak o to se hlásí. Hygienická hypotéza říká, že dneska, jak žijeme v takovém opravdu sterilnějším prostředí, že máme méně aktivní mikrobiom a tím pádem, že jinak se vyvíjí náš imunitní systém, buď reaguje málo, nebo reaguje moc a je to jeden z důvodů stoupající nemocnosti některých alergií nebo chronických nemocí u dětí, u dospělých. Jestli byste k tomu řekli nějaké příklady a jestli jste se s tím setkali třeba i v klinické praxi u tebe na mikrobiologii nebo v rámci gastroenterologie, že opravdu někdo přílišnou úzkostí si škodí, jako přílišnou hygienou.
1: Tak ono to vlastně vychází už z té definice mikrobiomu, protože ten bakteriální mikrobiom umožňuje náš život tak, jak je a v podstatě formuje nebo je důležitý pro to zdraví. Jestliže tedy to budeme přehánět, dejme tomu opravdu všechno se bude dezinfikovat v domácnostech, žádný kontakt s bakteriemi, což samozřejmě přirozené vůbec není, tak to neumožní nastartovat například normální funkci imunitního systému. První věc. Některé metabolické procesy tím budou porušeny. No a to všechno samozřejmě potom se ukáže později, když se objeví metabolická onemocnění, alergická onemocnění a eventuálně ještě další komplikace jako takové. Čili v podstatě nesmíme to přehánět tady s těmito režimy a pořád to, co už jsem jednou říkal, nebo co bylo řečeno, musíme nějakým způsobem žít v takové rovnováze s tím přírodou, včetně těch bakterií jako takovou.
0: Ondřej, měl bys tomu
2: s tím bych mohl ještě jenom souhlasit. My se třeba setkáváme s tím, že někteří lidé jsou velmi fixováni na ten svůj mikrobiom. Třeba hostí ve svém žaludku bakterii Helicobacter pylori, která víme, že byla již u egyptských mumí přítomná. V České republice má tuto bakterii 25% obyvatelstva. Naprosté většině lidí nic neudělá. U určitých segmentů pacientů musíme tu bakterii odstranit. Ale lidé si zjistí, jestli mají pomocí jednoduchých testů a potom užívají opakovaně antibiotika a vlastně nejsou schopni tu bakterii odstranit, protože ta bakterie je rezistentní, získává si rezistenci a potom ta škoda způsobená těmi antibiotiky vlastně je mnohem větší, než by byla případná eradikace, čili odstranění toho Helicobacteru pylori ze žaludku. Takže opravdu je třeba vždycky zvažovat, v jaké situaci se nachází ten pacient a ta jeho bakterie.
1: Ono možná v některých případech, jako ta eradikace toho Helicobacter pylori, jestli to opravdu je indikované jako takové, protože možná má nějaký pozitivní vliv, o kterém v tuto chvíli možná nevíme. Jo, ale bakterie ještě neznamená, že se musí eradikovat, že se musí zabít, protože to vlastně ovlivní ten mikrobiom. Čili nejenom to, že to antibiotikum ovlivní ty ostatní bakterie, ale de facto i eradikace nějakého bakterie, která svým způsobem je skoro už každého čtvrtého člověka, tak zní otázka, jestli to opravdu jako je nutné, nebo jestli děláme dobře.
0: Dobrá, děkuji vám. Já přejdu postupně k dotazům našich diváků. Ještě předtím bych si tedy dovolil shrnout teďka ten závěr, o kterém jsme se bavili, že mikrobiom se rozvíjí hlavně v průběhu porodu, od porodu a v prvních třech letech života a je velmi důležitý pro rozvoj celého organismu, pro vývoj imunitního systému a to jeho správné nastartování ovlivní anebo nedá zárodek k mnohým budoucím potížím. A já tedy přejdu k dotazům, kterých je dneska opravdu hodně. Dobrý den. Jaká je spojitost mezi nezdravým prostředím střev, bakterií a ekzémem? Kde je většinou problém? Moc děkuji za odpověď. Čili spojitost mezi mikrobiomem střevním a ekzémem.
1: Tak pokud je to myšleno ekzémem, který se vyvíjí jako aktuálně nebo v nějaké krátké době, tak ta spojitost může být jedině v tom smyslu, že pokud ten mikrobiom jako takový, nebo ten nebyl tam zcela normálně nastartovaný imunitní systém, tak je tady větší pravděpodobnost třeba i alergických reakcí nebo ekzému, ale jako přímá souvislost je trošičku diskutabilní.
0: Ono všechno souvisí se vším, ale nelze to tak přímo jako propojit zřejmě tady v tom případě.
1: Taková přímá souvislost by to asi...
0: Měl bys tomu něco tím
2: říct? Já myslím, že s tím mohu jenom souhlasit, že taková přímá souvislost, jakkoliv se nabízí, tak nemůžeme říct, že bychom změnou mikrobiomu dosáhli nějakého úspěchu.
1: Okamžitě.
2: V té léčbě.
0: A na tento dotaz navazuje další dotaz od Moniky, která se prosí o více informací o propojení střeva a mozku.
1: A celá řada bakterií de facto, nebo obecně ty bakterie produkují látky, působky, které jsou schopny zvýšit propustnost hematoencefalické bariéry, tím pádem jsou schopny se dostat přímo do mozku a ovlivnit ten mozek jako takový. Jo, čili na druhé straně zase, když se těm bakteriím něco nelíbí, například nemají dostatek živin, jsou i ty bakterie nakonec možná můžou být ve stresu, tak nám to dají vědět. No a pak to jsou ty signály, jakože zrovna člověk je hladový, má chuť na čokoládu a já prostě zastávám názor, že bakteriím a přírodě se nesmí odporovat, no a v tom případě to nejlepší je jim vyhovět. Pokud to tak neuděláme, tak samozřejmě už se můžou objevovat takové ty další reakce, jako je únava, deprese, člověk má špatnou náladu, ale někdy to možná je o tom, že tu špatnou náladu mají ty bakterie.
2: My máme v gastroenterologii chorobu, se kterou se setkáváme u nemocných s jaterním postižením. A ta se jmenuje jaterní encefalopatie a znamená poškození mozku u jaterního onemocnění, které je vlastně způsobeno tím, že produkty bakterií normálního mikrobiomu, které za normálních okolností jsou zachyceny v játrech a nedostanou se k mozku, u toho poškození těch jater proniknou k mozku a vlastně způsobí změnu chování toho člověka, můžou ho i v nejhorším případě zabít. Takže vidíme, že vlastně ten pojem zdravý mikrobiom je relativní, jak už jsme si tady mnohokrát řekli, a vždycky je třeba zvažovat tu aktuální situaci toho makroorganismu, čili toho člověka a toho mikrobiomu, který si ten člověk myslí, že hostí, možná, že to je obráceně.
1: No, to je vlastně ten krásný příklad, jak se to vlastně navzájem ovlivňuje. Jak ten mikrobiom, tak i ten makroorganismus, to lidské tělo jako takové.
0: Já bych přišel k další otázce. Lze náš mikrobiom nějak připravit a předej tak různým cestovatelským střevním potížím, typickým například pro Egypt, co byste před cestou do těchto zemí doporučili?
1: Tak přímo v těch zemích, tak jak už bylo řečeno, v každý v podstatě máme v té své příslušné lokalitě, tom regionu nějaký mikrobiom jako takový, který je nastaven na určitou frekvenci těch bakteriálních patogenů. Pokud pojedeme někam, kde jsou třeba nějaké ty bakteriální patogeny, které vyvolávají průjmovitá onemocnění, tak jako ta prevence spíše jako v tomto případě možná, a když se tam rozvine, tak jako opravdu už dejme tomu příslušný lék, který na tohle působí, ale ta preventabilita je tady trošičku omezená. Jo, nemůžeme to úplně tomu zabránit.
2: Já bych s tím souhlasil, myslím, že faraonova hrozba je závažná věc a že samozřejmě při nejmenším zkazí lidem dovolenou, takže je dobře, když si vezmou sebou nějaké lokálně působící antibiotikum, které může zmírnit ten projev onemocnění, kterému ale úplně zabránit pravděpodobně nelze.
0: Tady ještě další dotaz, ono jich je hodně, ale já to vemu po sobě. Jsou probiotika skutečně účinná v prevenci klostridiové kolitidy, když se relativně často objevuje na jednom oddělení při antibiotické léčbě i při užívání probiotik? To bude vlastně na oba dva.
2: To je velký problém, protože ty mikroorganismy přežívají v tom prostředí ve formě, ve které jsou metabolicky neaktivní, ve formě takzvaných spor. A ty spory v podstatě nedokážeme zničit běžnými prostředky. Čili čistota na tom pracovišti je samozřejmě klíčová. A udržování té čistoty. Přesto nedokáže žádná země na světě zabránit přenosu klostridiové infekce v rámci nemocnic. A nemocnic, které tvrdí, že ty klostridiové infekce nemají, tak vlastně je nezjišťují, ale všude existují. Probiotika u daného člověka neprokázala, že by jejich preventivní používání snížilo výskyt. Jediné racionální opatření, kromě zmíněné čistoty, je uvážlivé užívání antibiotik, tak jak to máme například v naší nemocnici, kde každé antibiotikum v podstatě musí proběhnout nějakým schvalovacím procesem a mikrobiologové dohlížejí na to, aby to spektrum antibiotik a ty indikace byly v pořádku.
1: Já myslím, jestli to můžu doplnit, já bych naprosto souhlasím, musíme si uvědomit, kdy vlastně to onemocnění vzniká. Ono vzniká v průběhu především antibiotické léčby. Jo, to znamená, i kdybychom tam dávali probiotika, pořád je tam ta antibiotická léčba, která de facto nerozlišuje mezi hodnou a zlou bakterií a v podstatě i ty bakterie, které jsou obsaženy v tom probiotiku, jsou tím likvidovány. Takže ono je to v průběhu té antibioterapie prostě problematické a ta bakterie, ten Clostridium difficile, on je totiž součástí normální mikroflóry. To zase jako, ona je obsažena jako v lidském střevě. Akorát v průběhu té antibioterapie se zlikvidují ty, změní se ten poměr, citlivější bakterie, uvozovka hodnější jsou likvidovány, no a Clostridium difficile nám poděkuje za tu antibiotickou léčbu, teď se podívá takhle kolem sebe, zjistí, že má volný životní prostor, začne se pomnožovat, no a díky produkci toxinů způsobí to onemocnění. Ale tomuhle probiotiku jako nezabrání.
0: Jasně, je to prostě silný, nevyvážený zásah do ekosystému našich bakterií.
1: Změníme standardní
0: služení. Je to v uvozovkách jako kůrovcová kalamita. Že něco vede k čemu něčeho, kdy tam máme monokulturu. Zajímalo by mě, zda porod císařským řezem či přirozený porod ovlivňuje složení mikrobiomu miminka.
1: Jednoznačně. To bylo opakovaně prokázáno. V podstatě přirozený porod znamená standardní normální rozvoj mikroflóry nebo mikrobiomu toho novorozence, samozřejmě spolu s kojením. Pokud je to císařský řez, tak se tam jednoznačně to složení toho mikrobiomu je odlišné. Nicméně při kojení a při standardním vývoji potom dítě do těch 3 let se to víceméně jako zase dá se, jako se to srovná jako takové, ale ty rozdíly tam jsou jednoznačně a ukazuje se i vztah mezi porodem tedy nebo císařským řezem a dejme tomu celou řadou potom jako onemocnění v dalším dětském věku.
0: Ale ono se dneska provádí i osídlení toho novorozence bakteriemi, kterými by bylo ve styku při tom přirozeném porodu, takže de facto už jsme postoupili dál, že děláme takovou nějakou prevenci toho nedostatečného osídlení císařským řezem, dalo by se říci. Na to navazuje dotaz, zda, jak můžu ovlivnit mikrobiom kojeného dítěte. Pokud u sebe provedu změnu, za jak dlouho se projeví u dítěte? Probiotické kapičky způsobují průjem a křeče dítěti.
1: Materské mléko obsahuje rovněž obrovské množství bakterií, čili to kojení samo o sobě je to nejpřirozenější a to nejlepší, co vlastně může matka dát svému dítěti. Že by tady nějak probiotika nebo nějaké kapky tady těm dětem, které jsou normálně kojené, že by to nějakým způsobem něco ovlivňovalo, osobně si nemyslím. Jo, protože přirozené je tedy to kojení jako takové, plus dejme tomu potom pozdějším věku i normální strava. To je to, jak ten základ pro normální rozvoj. Že by bylo nutné tady v těchto případech jako dávat jako probiotika těm dětem, to si nemyslím.
0: Další dotaz na to navazuje. Dcera má antibiotika, má boreliózu a dáváme jí k tomu denně laktobacily. Jak mohu oživit mikrobiom po dobrání antibiotik?
1: No, potom dobrání antibiotik, určitě jako ta probiotika, jako ano, v době aplikace těch antibiotik, už jak jsme o tom mluvili, je to trošku složitější. Úplně optimální je, nebo otázka taky zní, jestli ta antibiotika v případě té limské boreliózy, o jakém stádiu mluvíme té limské boreliózy, jestli jako opravdu už nejsou zbytečně aplikována dlouho, protože pokud, dejme tomu, je to více jak měsíc, tak jako tam ty antibiotika nemají co dělat. Čili to nejlepší potom, co je vysadit tu antibioterapii. Ale to bych musel přesně vědět, jako o co se jedná.
0: Ať už se vysadí antibiotika kdykoliv, jak potom co udělat, aby se ten mikrobiom co nejrychleji oživil, zregeneroval a stal se co nejfunkčnějším.
1: Tady už probiotika v podstatě jako...
0: Pestrá strava
1: a tak dále.
0: Přirozený kontakt se vším a probiotika.
1: Někdy máme zkušenosti, to má určitě Ondřej větší než já mnohem, že pacienti nám doslova, když se ukončí třeba agresivní antibiotická léčba, tak oni doslova ti pacienti rozkvetou. Jo, protože vlastně umožníme, ono tam naštěstí ten mikrobiom má velkou regenerační schopnost.
0: Ono je tady množství dotazů na souvislosti určité choroby s mikrobiomem. Čas nás tlačí, já přijdu na poslední dva dotazy. Jeden se ptá, respektive proč se říká, že imunitu máme ve střevech? V čem vlastně spočívá ta provázanost mikrobiomu s imunitou? Jak konkrétně se podílí mikroby na boji s nemocemi?
2: Tak střevo by nemělo být nahlíženo jako na odpadní rouru. Je to vlastně místo kontaktu té mikroflory, těch našich přirozených bakterií s imunitním systémem. To střevo je jedním z největších imunitních orgánů v lidském těle. Jeho plocha toho střeva je určitě mnohonásobně větší, než je plocha tohoto studia. A na této obrovské ploše probíhá interakce mezi těmi bakteriemi na jednu stranu a tím imunitním systémem. Ten imunitní systém ty bakterie poznává, nechává se jimi stimulovat a na základě toho si pamatuje, s čím se potkalo a samozřejmě to posiluje celý ten imunitní systém velmi složitými mechanismy. Takže ta interakce střevo-bakterie není jenom fyzická, ale je to taky chemická, biologická interakce, která má velký význam na imunitu a jak již Hippokrates, náš praotec medicíny, říkal, že střevo je klíčový orgán pro zdraví člověka a potrava budíš tvým lékem, tak to vlastně odráží tu naši dnešní debatu o tom, že musíme krmit ty svoje bakterie správně, aby nás v životě podporovali a ne, aby se proti nám spikly a udělali nějaký problém.
0: A na to navazuje hned další dotaz. Doporučujete celoživotní užívání probiotik pro zpestření chovaných mikroorganismů, respektive pro podporu mikrobiomu?
1: Tak celoživotní užívání probiotik asi snad. Pokud je normální životní rytmus, zdravý životní styl jako takový, tak není jako důvod pro, že bychom museli pořád brát probiotika. Samozřejmě nic proti tomu, když budou to, dejme tomu, jogurty, které obsahují živé bakterie a tak dále, tak to je jenom jako, dejme tomu, potrava jako taková, ale celoživotně.
0: Já bych možná si dovolil to okomentovat tak, že to naše tělo má vnitřní inteligenci a my sami bychom měli být schopni s ní komunikovat a vnímat signály svého těla. A ty bakterie, ten mikrobiom je vlastně ten orgán, který možná o sobě dává vědět ještě víc než ty jiné orgány. A my sami bychom měli poznat, co mu dělá dobře, po čem je třeba ten zažívací trakt v diskomfortu a co naopak, že po čem se cítíme dobře my a i náš zažívací trakt. Takže to je možná ta cesta, jak s tím pracovat, jak dělat šťastným sebe i svůj mikrobiom, prostě navnímat pocity a hledat si tu cestu, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje, jak často jíst, co kombinovat, a každý to známe. Na to navazuje možná druhý dotaz. Zda bychom doporučili užívání prebiotik v případě, případně probiotik v případě častých průjmů způsobených stresem. On si v zásadě tazatel sám odpověděl, že jo, protože má průjmy způsobené stresem, tak by se měl odstresovat. Nicméně, možná Ondřej, průjmy, to je tvůj obor medicínský.
2: Určitě průjmová onemocnění mají celou řadu různých příčin a domnívám se, že tazatel bude mít spíše nějakou formu takzvaného dráždivého tračníku a samozřejmě tady si myslím, že je možné po vyloučení nějaké patologie střeva vyzkoušet to probiotikum, protože cílem je, aby se ten nemocný cítil dobře. Pokud mu to probiotikum v průběhu 14 dnů, 3 týdnů pomůže, tak si myslím, že není žádný důvod se k němu třeba v nějaké periodě nevrátit. Pokud nebude sledovat žádný efekt, tak bych to se k němu nevracel.
0: Dobře, já bych dal prostor poslednímu dotazu. Já přeskáču ty, kde se ptají na vztah jedné nemoci s mikrobiomem. To jsme v zásadě odpověděli a určitě zcela konkrétní vztah nějaké nemoci tam nebude, vždycky to je, všechno souvisí daleko šíře ze vším, ale otázka je, zda řešíme i parazity. Ze své zkušenosti tazatel píše, že ví, že dělají velké problémy. Tak je to vlastně na oba dva vás.
1: My jsme vlastně mluvili o bakteriální mikrobiomu, ale k tomu mikrobiomu patří všechny mikroorganismy, to znamená i protozoa, i prvoci jako takový. Nicméně je skutečností, že asi v případě těch bakterií je to více probádáno. Přece jenom ty bakteriální infekce jsou pro nás v uvozovkách jednodušší, jak v té diagnostice, tak v léčbě. Víme více o tom významu standardního mikrobiomu, než to je tedy v případě jako prvoků nebo tady těch protozoálních záležitostí. Ale samozřejmě i protozoa patří k té mikroflóře takové, tak samozřejmě jako i viry. Jo, i vlastně viry tvoří součást té mikroflóry a můžeme mluvit nejenom o bakteriálním mikrobiomu, ale i o virovém mikrobiomu.
0: A já možná ještě úplně poslední dotaz bych položil, protože já jsem zmiňoval, že mikrobiom ovlivňuje i naši váhu, tělesnou výšku i psychiku. O té výšce jsme se ještě nezmínili, ale v dotazech to bylo. Jak může mikrobiom ovlivnit naši tělesnou výšku? Já možná bych začal za sebe, že přece dobře víme, že velkochovy zvířat využívají antibiotika, aby ovlivnili mikrobiom, aby víc a rychleji rostly zvířata a aby samozřejmě neměli infekce. A je známo i to, že třeba děti, které mají v nerovnováze mikrobiom a mají průjmy, hlavně v dětství, tak se dorostou, tak se vyvinou méně, že jo? Nevyrostou do takové výšky a podobně. Jsou tam nějaké další vztahy ještě mezi mikrobiomem a tělesnou výškou?
1: Tak ono, v podstatě tady jak ta výška, tak váha asi můžou být tady jako spojeny jako takové, protože to, o čem jsi mluvil, antibiotika jako růstové promotory, to se vlastně používalo v chovech hospodářských zvířat a je to v Evropské unii zakázáno tady tohle. Jo, čili opravdu zvířata z toho profitovala a hmotnost větší, v podstatě asi zřejmě i větší výška, váha. Jo, potom bylo to jako samozřejmě komerční záležitosti, ale ukázalo se, že to je velice nebezpečné na rozvoj tedy potom jako nějakých super rezistentních bakterií jako takových. Jo, takže z tohohle pohledu ten mikrobiom jako takový, pokud ho nějakým způsobem ovlivňujeme, dejme tomu ve slově tom negativním, tak můžeme mít jako nižší hmotnost, nižší výšku. Na druhé straně, například především ta evropská populace má takzvanou tu sulfát redukující mikroflóru, kde vznikají při tom metabolismu k mastné kyseliny s krátkým řetězcem, no a to je prostě bohužel poměrně dobrý zdroj energie, takže my máme asi větší tendenci možná i k té výšce, ale samozřejmě především i k té hmotnosti. Na druhé straně říct někdy pacientům, je nutné zhubnout, tak ono, máme ten mikrobiom jak nastaven a ono to nemusí být tak jednoduchý. Není to jenom vyloženě, že se bude držet dieta. Jo, ale je to zajímavá otázka, která jako především v té výšce.
0: Dobře, panové, já vám moc děkuji za dnešní diskuzi.
1: My děkujeme za pozvání.
3: Děkuji za pozvání. Děkujeme všem divákům.

Tisíce let žily bakterie v lidském těle ve vyváženém vztahu s našimi vlastními buňkami. Jsou-li tyto bakterie mezi sebou v rovnováze, takřka o nich nevíme. S narušením rovnováhy přicházejí zdravotní problémy. Zažívací potíže jsou přitom to nejmenší. Nevalný stav mikrobiomu se může projevit i depresemi a chronickou únavou a mnohými dalšími chronickými onemocněními. Tyto nerovnováhy narušuje například i časté používání antibiotik, ale také změněné životní prostředí, tedy kulisy, ve kterých probíhá dnešní vývoj a život. Naše bakterie jsou pro náš zdravý život nezbytné a měli bychom se o ně starat, ne jim škodit. Pečovat o ně můžeme mimo jiné také pestrou stravou. A právě zdravá strava bude tématem našeho dalšího dílu pořadu Ambulance aktivního zdraví. Sledujte nás 10. listopadu opět od 17 hodin.

0: Podcast Ambulance aktivního zdraví.
1: Let's go.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Radio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu a ze světa celebrit, tak pojďme zjistit, co se řeší. Začínáme ve sportovních vodách. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti za odmítnutí.

neví, kde se jeho žena nachází. Matoušová nyní potvrdila, že již netvoří pár a pravděpodobně se tedy budou rozvádět. A ještě do varu, Karlovy Vary hlásí další tváře na jubilejní 60. roční

0: a muziky a energie.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly 4 hodiny.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklu výletech po našem kraji, tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás, to znamená legendární cyklostezku Bečova. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečova tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásné výhledy na řeku, krásné výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečová i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi, doporučuji více dětí, klidně jeden rodič, je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Inou cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Ahoj všichni a jdeme na to. Berani, dneska hlavně neřešte žádné banality. Býci, obklopte se všudy přítomnou pozitivní energií. Blíženci, jako by vás osvítilo, budete velmi produktivní. Raci, zdá se, že toužíte po lepším životě. Lvi, dnes možná dojdete k nějakému vážnějšímu rozhodnutí. Pany, nemějte na sebe zbytečně přemrštěné nároky. Váhy, hlavně si dál užívejte pohodové rozpoložení. Štíři, sledujte trendy a začněte se rozmazlovat. Střelci, pohlídejte si rodinu a hned budete klidnější. Kozorozi, dostanete šanci předvést se v nejlepším světle. Vodnáři, štěstí a úspěch nikdy neberete jako samozřejmost. A co my ryby? Dneska prý budeme vybírat nejen rozumem, ale také srdcem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Peloton cyklistů se prožene Olomouckým krajem. Uničov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát odstartuje tento čtvrtek v Uničově časovkou a závody s hromadným startem jsou v plánu 27. a 28. června v Jeseníku. Závody

0: Většina odsouzených jsou muži, 83% mužů, a ženy jsou v menšině, 17%.
1: Pokud je vám teplo, lepší to zatím nebude. Naopak, od meteorologů přichází výstraha, že bude ještě tepleji. Navíc kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy dokonce i požáry.
2: V Jihomoravském kraji se od středy 24. června do odvolání očekává nebezpečí vzniku požárů. Nejvyšší teploty vzduchu v Jihomoravském kraji ve středu vystoupí místy až na 33 stupňů Celsia. Během tohoto týdne bude na celém území České republiky zesilovat příliv velmi teplého vzduchu. Teploty vzduchu koncem týdne dosáhnou až 37 stupňů Celsia, v nížinách ojediněle až 39 stupňů Celsia. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport. Jeden z nejpřitažlivějších maratonských běhů na světě, londýnský maraton, bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho tak bude moct zúčastnit až 100 000 běžců. Dostat se na londýnský maraton je dílo štěstěny. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do níž se pro příští ročník přihlásilo rekordních 1 milion 300 000 běžců.
3: Pojďme se podívat na předpověď pro náš region na středu. Čeká nás jasno až polojasno s nejvyššími teplotami ve stínu mezi

0: zdraží. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklu výletech po našem kraji, tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás, to znamená legendární cyklostezku Bečva. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji, dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečva tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečva i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi, doporučuji více dětí, klidně jeden rodič, je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí, od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Inou cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji, dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: make a mistake.
1: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
2: Radio Metropole.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy, děkujeme, že nás posloucháte. Trpká schoda náhod na Olomoucku. Na silnici mezi Štěpánovem a Chomoutovem na Olomoucku spadl včera odpoledne vzrostlý

0: integrovaného záchranného systému. Vyšegrádská čtyřka S5, to prohlásil maďarský premiér Peter Maďar. Premiéři České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení této tradiční mezinárodní spolupráce. Má být schopná čelit výzvám 21. století. Sport. Premiérový zisk zlaté hokejky slaví hokejový útočník Martin Nečas, hrající v NHL za Colorado. Poprvé ovládl domácí anketu o nejlepšího českého hráče sezóny a cení si toho.
1: Každý rok jsem na to koukal, jsem malý a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a to bylo před pasou, kolik já to zase vyhrál. Samozřejmě moc si to vážím. On měl taky skvělou sezonu. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně zaslouží.
0: Dodal hokejista Martin Nečas.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Životu nám stačí, že slunce svítí a rádio hraje. Dnes další super letní den, opalovačkám, piknik a také koupání. Víme, jak budem, jasno anebo polojasno, 29 až 33 stupňů Celsia, východ slunce ve 4:45, západ 21:02. Zítra opět slunečno, 30 až 34 stupňů, v sobotu může být pocitová teplota i jako 37, v neděli prý až 39. Jestli na ulici uvidíte velblouda, nebude to náhoda.
3: Rádio Metropole za volantem.
4: Jak potvrdila naše meteocentrála, dnes bude vedro a může to mít vliv i na naši pozornost za volantem. V horku se prodlužuje reakční doba řidičů podobně jako při únavě. Z toho plyne, že když se cítíme malátní unavení, raději zastavme na občerstvení a protáhněme se někde na benzínce nebo na odpočívadle. V Olomouci, v Zábřehu, také v Moravském Berouně ranní provoz právě teď bez nehod a policie ve středu ráno hlídkuje, zastavuje a dává foukat například v Kroměříži na Kujetínské, v Šumperku na Jesenické, také ve Zlíně na Třídě Tomáše Bati. I díky tomu je ranní provoz bezpečnější. Zdravíme do všech aut a značek. Passaty, Yarisy, Tucsony, Octavie. S námi to ve středu na cestách žije.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
3: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Ahoj všichni a jdeme na to. Berani, dneska hlavně neřešte žádné banality. Býci, obklopte se všudy přítomnou pozitivní energií. Blíženci, jako by vás osvítilo, budete velmi produktivní. Raci, zdá se, že toužíte po lepším životě. Lvi, dnes možná dojdete k nějakému vážnějšímu rozhodnutí. Panny, nemějte na sebe zbytečně přemrštěné nároky. Váhy, hlavně si dál užívejte pohodové rozpoložení. Štíři, sledujte trendy a začněte se rozmazlovat. Střelci, pohlídejte si rodinu a hned budete klidnější. Kozorozi, dostanete šanci předvést se v nejlepším světle. Vodnáři, štěstí a úspěch nikdy neberete jako samozřejmost. A co my ryby? Dneska prý budeme vybírat nejen rozumem, ale také srdcem.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Flor Center Holice
4: vás zve do kavárny a motýlária.
5: Yupi, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
4: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
5: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
3: Ve Flor Centru Holice.
6: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.

0: Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude je fajn. Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Tohle je Radio Metropol.

0: Fresh Proud Energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Páta, právě teď odbyla, tohle si mohli včera zpívat Portugalci. Uzbeky roznesli v základní skupině na kopitek 5-0 a bylo toho i hvězdný Cristiano Ronaldo, který svými dvěma góly stanovil další rekord šampionátu. A nejenom jeden, hned dva.
3: Dobrý balón na gól!
2: Ve svých 41 letech je nejstarším střelcem na světovém šampionátu a zároveň jako jediný hráč v historii se gólově prosadil na 6 odehraných mistrovstvích světa.
3: 6 minuta Cristiano Ronaldo se dočkal!
2: Další góly může CR7 přidat v posledním skupinovém zápase proti Kolumbii. A co naši kluci? Ti hrají zítra s Mexikem. Kdo chce fandit, natěkte si budíka na 3 ráno.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
1: Rádio Metropole.
5: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Je středa 24. června. Před Olomouckým vrchním soudem dnes stane čtveřice lidí obžalovaná z pojistného podvodu s vilou v Moravičanech na Mohelnicku. Podle rozsudku krajského soudu si majitelé nechali dům zapálit, aby získali pojistku 55 milionů korun. Dostali tresty od 6 do 7,5 roku vězení. Vlastník David Crha dostal 7,5 roku vězení, jeho žena a vykonavatel Jiří Richter 7 let a jeho manželka 6 let vězení. Muži se přiznali, ale tvrdí, že jejich ženy o ničem nevěděli. Historickou vilu pohltily plameny v září 2023. Píše o tom ČTK, uvidíme, jak soud dopadne. Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka. Kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámů potrvá nejméně rok. Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
4: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
3: Doplnil mluvčí správy železnic David Kabele. Tragický pád v rakouských Alpách. 21-letý český horolezec včera odpoledne zahynul po pádu z více než 100-metrové výšky z hory Grosses Wiesbachhorn. V době neštěstí tam foukal silný vítr a mladý muž přecházel sněhové pole.
0: Sport.
3: Čtvrtý zápas a čtvrtá výhra pro českou mužskou reprezentaci na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě. Naši hokejbalisté tentokrát přemohli Slovensko. Derby rozhodly až samostatné nájezdy, po kterých český tým zvítězil 3-2 a dál je na mistrovství světa v čele skupiny A.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Někdo dnešnímu počasí může říkat léto, ale dá se to nazvat i demoverzí krematoria. No, bude to slušně připalovat dnes i v dalších dnech. Víme, jak bude dnešní teploty 29 až 33, jasno anebo polejasno. Zítra opět slunečno 30 až 34. V sobotu může být pocitová teplota i jako 37, v neděli až 39.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Ano, celé ráno naše meteocentrála potvrzuje, že taky dneska bude vedro a to znamená další věc, že než sedneme do rozpáleného auta, do rozpálené kabiny, na pár vteřin otevřeme všechny dveře do kořána, ať pekelně horký vzduch vyletí ven a hned potom zapínáme klimu. Šťastnou cestu přejeme do Olomouce, do Uničova, Lipníku, také do Otrokovic, tady teď bez nehod a policie nás prosí, abychom vám připomněli dvě ranní bouračky, první mezi Šumperkem a Rapotínem na úrovni Vikýřovic a druhá nedaleko Úsova, dvě auta jsou v sobě mezi Klopinou a policií. Jeďte opatrně, bezpečně a s námi.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 24. června, je Mezinárodní den pralinek a ty si možná nadělí k narozkám zpěvačka, která miluje sladké mámení dlouhé noci a životem letí vzhůru k výškám. Helena Vondráčková. Narozeninové gratulace dostává i fotbalová celebrita Argentinec Lionel Messi. A svátek má každý Jan, Janek, Janíček, Jenda, Jeník, Jeníček, Honza, Honzík, Honzíček. Ano, pánové, všecko nejlepší. A ještě jedno důležité info, bez kterého dneska nemůžete být. Jste připraveni? Dobře? Přesně, za půl roku je tady Ježíšek.
0: Metropole právě dnes.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
12: Banana, papaj, papaj.
11: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
12: Bella.
11: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
12: Banana.
11: Na olympiaolomouc.cz.
13: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklových letech po našem kraji, tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás, to znamená legendární cyklostezku Bečva. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečva tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád z kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečva i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi, doporučuji více dětí, klidně jeden rodič, je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Inu, cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Paraatletická elita opět v Olomouci.

Express.cz. Děláme akce. Rádio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na radiometro.cz.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká kritika od obyvatel Olomouce zabrala, poukazovali na špatně provedenou první etapu opravy autobusového nádraží na Držnici. Nový asfalt byl totiž plný důlků, radnice práci reklamovala a stavební firma už začíná čerstvý povrch odstraňovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město vyhlásilo boj s vizuálním smogem. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Mnoho dětí v Česku už dnes přijde domů s vysvědčením. Řada škol totiž uzavírá výuku dřív a do konce týdne dá dětem ředitelské volno kvůli úmornému vedru. Raději si ověřte, zda to není případ i vašeho dítěte. Pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin.
1: Sport.
3: Svůj první ze 6 přípravných zápasů před novou sezónou Národní ligy odehráli prostějovští fotbalisté. Vyzvali venku brněnskou zbrojovku a zápas nezvládli. Prostějov na trávě v Brně padl 1-4. Dalším soupeřem Prostějova bude v sobotu Opava.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: V životu nám stačí, že slunce svítí a rádio hraje. Dnes další super letní den, opalovačka, piknik a také koupání. Víme, jak budem, jasno anebo polojasno, 29 až 33 stupňů Celsia, východ slunce ve 4:45, západ 21:02. Zítra opět slunečno, 30 až 34 stupňů, v sobotu může být pocitová teplota i jako 37, v neděli prý až 39. Jestli na ulici uvidíte velblouda, nebude to náhoda.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Jak potvrdila naše meteocentrála, dnes bude zase vedro, může to mít vliv i na naše pozornost za volantem. V horku se prodlužuje reakční doba řidičů, podobně jako při únavě. Z toho plyne, když se cítíme malátní unavení, tak raději zastavíme na občerstvení, na benzínce, na odpočívadle a protáhneme se. Policie teď hlídá v Olomouci, na Dolní Novosadské, také ve Vyškově na Brněnské. A pozor na nehodu mezi Prostějovem a Kostelcem, uzavřený jeden pruh a provoz kyvadlový. Zdravíme do všech aut a značek Passaty, Yarisy, Tucsony, Octavie. Známe to i ve středu, na cestách žije.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Radio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznisu a ze světa celebrit, tak pojďme zjistit, co se řeší. Začínáme ve sportovních vodách. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti.

Vaření, dopingové kontroly. V tenisových vodách ale Markétě spousta sportovců dává podporu a tvrdí, že 4letý trest je přestřelený. Pojďme dále, moderátorka Světlana Vitovská a sportovní komentátor Robert Záruba už sice dávno netvoří pár, o víkendu ale měli společný důvod k radosti. Jejich syn Viktor si vzal dlouholetou partnerku Kláru a na svatbě nechyběli ani slavní rodiče.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Flor Center Holice vás zve do kavárny a motýlária.
2: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
2: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
3: Ve Flor Centru Holice.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: víkendu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Rádio Metropole.
8: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka?
9: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
7: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. V horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Úmrtí v městských lázních v Prostějově. Smutná událost.

0: Zmizel v egyptském letovisku Mars Alam. V pondělí přiletěl s rodinou na dovolenou a pohřešovaný je od noci na úterý. Zmizel přímo z pokoje a pryč je i jeho mobil, ale je nedostupný. Situaci řeší české i egyptské úřady. Sport. Za fotbalovou Sigmu Olomouc zase hraje bek Vít Beneš. Bývalý hráč prvoligového Ačka Sigmy přichází z druholigové Jihlavy. V Olomouci bude hrát za Bčko Sigmy, které je v moravskoslezské fotbalové lize. 37-letý hráč má mít roli mentora pro mladší fotbalisty, informuje klub.
1: Někdo dnešnímu počasí může říkat léto, ale dá se to nazvat i demoverzí krematoria. No, bude to slušně připalovat dnes i v dalších dnech. Víme, jak bude dnešní teploty 29 až 33, jasno anebo polejasno. Zítra opět slunečno 30 až 34. V sobotu může být pocitová teplota i jako 37, v neděli až 39.
2: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady od rána. Naše meteocentrála potvrzuje, že dneska bude vedro. To znamená mimochodem jednu věc, že než nasedneme do rozpáleného auta na parkovišti, tak na pár vteřin otevřeme všechny dveře do kořán, ať ten pekelně horký vzduch uteče ven. A hned potom zapínáme klimu. Bourá se v Olomouci na Brněnské ulici u Autorolní. Pozor na došetřování bouračky na Olomoucku mezi Chomoutovem a Štěpánovem u Chomoutovského jezera, srážka osobáku a motorkáře. A kivadlový provoz je stále kvůli nehodě i mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Na letních cestách spolu a bezpečně.
3: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Firma Havelka uhel na skladí, dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
10: To ono je to pravda.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterý platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberg.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Vaše letní rádio posílá ideální hudební osvěžení a také tipy, co podnikat. V Olomouci vás v neděli zveme na další promenádní koncert do Smetanových sadů. V Altánku zahraje Moravská filharmonie Olomouc od 15:30. Letní kino v Moskovicích je také v pohotovosti a hraje. V pátek 26. tady budou Kultovní samotáři s Jirkou Macháčkem. V sobotu novinka s drsným Martinem Hoffmanem, říkají mi Lars. Začátky promítání vždy od 9:30. Zdravíme do moskovického letňáku na Prostějovsku. A těšíme se také na akci Hurá prázdniny v Hranicích tuto sobotu od 14 hodin. Odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Na děti čekají skákací hrady, skluzavky i klauni z Balonkova. V Hranickém parku tuto sobotu od 14. Vstup je zdarma.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
7: Radio Metropole
8: a dopolední chill. Už se těší.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči, nezapomeňte dodržovat dopravní předpisy. V Olomouci to dnes hlídají strážníci. Hlásí, že měří povolenou rychlost, a to na ulicích Denisova, třída 1. máje, Brněnská a Hamerská. V podobných akcích budou pokračovat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic.
4: Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka. Kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámů potrvá nejméně rok.
5: Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
6: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
3: Doplnil mluvčí zprávy železnic David Kabele.
0: Sport.
3: Duel o postup do čtvrtfinále dnes čeká na turnaji v Bad Homburgu elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. Na travnatém turnaji světového okruhu se představí proti Rumunce Beguové. Zápas začne po 17. hodině. A ještě se podíváme na travnaté kurty turnaje ATP na Majorce. Dnes tu bude hrát o postup do čtvrtfinále tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva. Pokusí se projít přes Peruánce Buseho. Duel začne po 12:30 popoledni.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
7: Milujete saunu anebo solárko? Tak dneska máme na Moravě k dispozici obojí a zdarma. Víme, jak bude i nadále, většinou slunečno, s teplotami kolem 30 stupňů. Zítra a v pátek to může být i 34, takže průběžně dodržujeme pitný režim a občas si studenou vodou pustíme i na zápěstí a na lokty. Ano, i tohle pomáhá. Jinak kvůli vedrům bude bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. A kdybychom se chtěli aspoň trochu ochladit, tak v jeseníka bude maximálně 23 až 25 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
7: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hlásíte policejní hlídky v Olomouci, na ulici Volkerova, na Lipenské a taky v ulici na Sladkovského. Hlídka je i na dálnici D35 Olomouc.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Když chceš absolutní letní pohodičku, tak si naladíš Rádio Metropole. A tady taky vždycky víme, kde se skvěle nabaštíme. Polední meníčka z Olomouce právě přistávají na našem rádiovém talíři. Tak máme tady třeba hermelíny nadívané brusinkami a zeleninou nebo veganskou a bezlepkovou paelju. Dnes v restauraci koza zůstala celá. Halušky s kysaným zelím a uzeným masem, vepřové výpečky z bůčku se špenátem nebo krůtí perkelt, to nás čeká v restauraci Globus. Hovězí stroganov s houbami a smetanou a nebo zvěřinová sekaná s braborovou kaší dnes v Bistru Paulus a jsou tady taky restované krutí nudličky se smetanovou omáčkou nebo čočka na kyselo s klobáskou v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Jsou to třeba brambory zapékané s mozzarellou a rajčaty, hovězí azu po tatarsku, vepřová krkovička nebo smažené rybí filé. Kdyby cokoliv, další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na rádiu Metropole ti každopádně přejeme dobrou chuť.
0: Meníčka v Metropoli.

0: koupte to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
3: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana, papaj, papaj.
3: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
4: Bella.
3: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiér nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana.
3: Na olympiaolomouc.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tohle je
9: Radio Metro.

0: Forna.
1: Tenhle fresh prout energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
3: Páta, právě teď odbyla. Tohle si mohli včera zpívat Portugalci. Uzbeky roznesli v základní skupině na kopitech 5-0 a byl u toho i hvězdný Cristiano Ronaldo, který svými dvěma góly stanovil další rekord šampionátu. A nejenom jeden, hned dva.
4: Dobrý gol!
3: Ve svých 41 letech je nejstarším střelcem na světovém šampionátu a zároveň jako jediný hráč v historii se gólově prosadil na 6 odehraných mistrovstvích světa.
4: 6. minuta, Cristiano Ronaldo se dočkal!
3: Další góly může CR7 přidat v posledním skupinovém zápase proti Kolumbii. A co naši kluci? Ti hrají zítra s Mexikem. Kdo chce fandit, nařiďte si budíka na 3 ráno.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
11: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
2: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě teď a pro vás zprávy. Budeme mít novou sportovní halu v Olomouci. V městské části Nemilany vyroste hala pro míčové sporty za 236 milionů korun. Radní v úterý schválili studii, která poslouží jako podklad pro přípravu projektu. Sportovní hala má mít hrací plochu o rozměrech 20 na 40 metrů a tribunu pro 300 diváků. V hale bude dále několik šaten, klubovna, nářaďovna, sociální zařízení, recepce a menší restaurace. Zatím je brzy mluvit o termínu stavby. A pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, tak teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety deníků ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté vyrazí do posledního utkání základní skupiny na mistrovství světa. Ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času budeme hrát proti domácímu Mexiku. Jistotu postupu do play-off šampionátu získáme pouze vítězstvím. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Dnešní pranostika říká, že svatý Jan se prý každoročně modlí za déšť. Přehánky a bouřky ovšem čekáme až po supertropickém víkendu. Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde tento týden opravdu pršet nemá. Dál se počítá spíš se sluníčkem a taky s tropickými teplotami. Dneska konkrétně by to mělo být 30 stupňů, zítra a v pátek místy naměříme i 34.
4: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omega Sport CZ.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Flor Center Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Flor Centru Holice.
0: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
13: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Koukej. Metropole právě dnes.
1: Máme středu 24. června, je Mezinárodní den pralinek a ty si možná nadělí k narozkám zpěvačka, která miluje sladké mámení, dlouhé noci a životem letí vzhůru k výškám. Helena Vondráčková. Narozeninové gratulace dostává i fotbalová celebrita Argentinec Lionel Messi. A svátek má každý Jan, Janek, Janíček, Jenda, Jeník, Jeníček, Honza, Honzík, Honzíček. Ano, pánové, všecko nejlepší. A ještě jedno důležité info, bez kterého dneska nemůžete být. Jste připraveni? Dobře? Přesně, za půl roku je tady Ježíšek.
0: Metropole právě dnes.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.

0: Poslucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje. Ředitelka základní školy Mozartova v Olomouci zatím zůstane na svém místě. Rada města řešila návrh školní inspekce na její odvolání. Nenašla se ale k tomu většina hlasů. Ve škole se řeší šikana a odliv učitelů. Podrobnosti má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Práci sochařů budeme moci sledovat od 15. do 18. července na zámku v Prostějově. Trojice místních řezbářů tu bude také letos vytvářet sochy ze dřeva. Tématem budou brouci a díla pak najdou využití jako broukoviště. Rozvíjí se vize obchvatu Valašského Meziříčí. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat. Téměř 7-kilometrová trasa povede západně od města. Stavba za asi 3 miliardy korun by mohla začít v roce 2029.
3: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci a začneme vykupovat pozemky, takže předpokládáme, že někdy kolem roku 29 chceme začít stavět.
2: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Obchvat Valašského Meziříčí má odklonit zásadní část dopravy. Denně městem projede přes 20 000 aut. Velká sleva na meziměstském jízdném na vlaky a autobusy možná neklapne. Premiér Andrej Babiš připustil v rozhovoru pro Blesk.cz, že slib 75% slevy pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Bude se o to případně snažit další rok.
0: Sport.
2: A jak se daří české reprezentaci na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě? Mužský tým, který má za sebou 4 zápasy ve skupině A a 4 výhry, dnes v 17:30 vyzve Spojené státy. A naše hokejbalistky mají dnes utkání se Spojenými státy už za sebou a zvítězili 2-1 po samostatných nájezdech.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící kladí do sopránu.
6: Jojo, je to tady. Slunce, seno, tropiko. Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou 30 stupňů, zítra a v pátek 34. A o víkendu nás opravdu čeká superhit, protože místy naměříme 35 až 37 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na Tabuláku na ulici Stupkova a omezení máme nově taky na Šlechtitelů v Holici. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Rapotíně na Šumperské a pozor, nehoda se dořešuje na D1 na exitu Přerov jih. Je to havárie osobáku, který skončil ve svodidlech. Na místě jsou i záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklu výletech po našem kraji. Tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás. To znamená legendární cyklostezku Bečva. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečva tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečva i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi, doporučuji více dětí, klidně jeden rodič, je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Inou cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Se Strojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
4: Radio Metropole.
5: S námi můžeš nostalgicky zapomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
4: Metropole.

0: Vrcholy. Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
1: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Rádio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. V Horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Úmrtí v městských lázních v Prostějově. Smutná událost se stala včera. V prostorách sauny skolaboval starší muž. Na místo okamžitě vyrazili záchranáři a u Florianského náměstí přistál také záchranářský vrtulník, píše deník. Zdravotníci u seniora okamžitě zahájili resuscitaci, jeho životní funkce se však již nepodařilo obnovit. Náhle úmrtí muže potvrdila policie s tím, že celou nešťastnou událost ještě nyní dál prošetřuje. Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje deník. Český turista zmizel v egyptském letovisku Marsalam. V pondělí přiletěl s rodinou na dovolenou a pohřešovaný je od noci na úterý. Zmizel přímo z pokoje a pryč je i jeho mobil, ale je nedostupný. Situaci řeší české i egyptské úřady.
1: Sport.
3: Za fotbalovou Sigmu Olomouc zase hraje bek Vít Beneš. Bývalý hráč prvoligového Ačka Sigmy přichází z druholigové Jihlavy. V Olomouci bude hrát za Bčko Sigmy, které je v moravskoslezské fotbalové lize. 37-letý hráč má mít roli mentora pro mladší fotbalisty, informuje klub.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Milujete saunu anebo solárko? Tak dneska máme na Moravě k dispozici obojí a zdarma. Víme, jak bude i nadále, většinou slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zítra a v pátek to může být i 34, takže průběžně dodržujeme pitný režim a občas si studenou vodu pustíme i na zápěstí a na lokty. Ano, i tohle pomáhá. Jinak kvůli vedrům bude bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. A kdybychom se chtěli aspoň trochu ochladit, tak v jeseníka bude maximálně 23 až 25 stupňů.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Máme tady bleskovou odpolední dopravu. Nehoda se momentálně řeší v Olomouci Holici na Sladkovského a máme hlášené taky policejní hlídky, například u Prostějova na silnici 150, jak je ta křižovatka na Kralice a Vrbátky, hlídka taky v Kroměříži na Kojetínské a nebo na D1 na exitu Holín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
5: Banana, papaj, papaj.
4: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
5: Bella.
4: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Velká pochvala letím do Velké Bystřice. Zdejší policisté totiž minulý týden zachránili cyklistu za použití defibrilátoru. Tento příběh se šťastným koncem přináší Report CZ. V červenci proběhnou tradiční slavnosti koupaliště ve Vlčím dole v Bludově. Co nás čeká, kromě legendární Argemy, o tom píše šumperský raj.cz. A Svitavy na svém webu připomínají, že za odpad je nutné zaplatit do konce června. Jaká je ta přesná částka, to zjistíme na www.svitavy.cz. Naše oblíbené regionální weby sledujeme každý den, tak poslouchejte dál a bavte se.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
4: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už je

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči, nezapomeňte dodržovat dopravní předpisy. V Olomouci to dnes hlídají strážníci. Hlásí, že měří povolenou rychlost, a to na ulicích Denisova, třída 1. máje, Brněnská a Hamerská. V podobných akcích budou pokračovat.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic.
5: Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka. Kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámů potrvá nejméně rok.
6: Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
7: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
3: Doplnil mluvčí zprávy železnic David Kabele.
4: Sport.
3: Duel o postup do čtvrtfinále dnes čeká na turnaji v Bad Homburgu elitní tenistku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. Na travnatém turnaji světového okruhu se představí proti Rumunce Beguové. Zápas začne po 17. hodině.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
8: Dnešní pranostika říká, že svatý Jan se prý každoročně modlí za déšť. Přehánky a bouřky ovšem čekáme až po supertropickém víkendu. Víme, jak bude, na Olomoucku i jinde tento týden opravdu pršet nemá. Dál se počítá spíš se sluníčkem a taky s tropickými teplotami. Dneska konkrétně by to mělo být 30 stupňů, zítra a v pátek místy naměříme i 34.
0: Radio Metropole za volantem.
8: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se dořešuje nehoda v Holici na Sladkovského a komplikace máme také na Kroměřížsku u obce Zdounky. Na vlakovém přejezdu je tady teď světelná signalizace mimo provoz. A kvůli tomu se to tady trochu štosuje. I v autě rozhodně dodržujte pitný režim a nastavte si správně klimu, ať to pak pro vás není šok. A my už vám přejeme šťastnou cestu.
9: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland. Flor Center
1: Holice vás zve do kavárny a motýlária.
2: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
2: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
3: Ve Flor Centru Holice.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
11: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
11: Jezírka Banat.cz.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: pole, kam vyrazit.
1: Vaše letní rádio posílá ideální hudební osvěžení a také tipy, co podnikat. V Olomouci vás v neděli zveme na další promenádní koncert do Smetanových sadů. V Altangu zahraje Moravská filharmonie Olomouc od 15:30. Letní kino v Moskovicích je také v pohotovosti a hraje. V pátek 26. tady budou Kultovní samotáři s Jirkou Macháčkem. V sobotu novinka s drsným Martinem Hoffmanem, říkají mi Lars. Začátky promítání vždy od 9:30. Zdravíme do moskovického letňáku na Prostějovsku. A těšíme se také na akci Hurá prázdniny v Hranicích tuto sobotu od 14 hodin. Odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Na děti čekají skákací hrady, skluzavky i klauni z Balonkova. V Hranickém parku tuto sobotu od 14. Vstup je zdarma.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
9: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
10: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
11: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
12: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
15: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás zprávy. Budeme mít novou sportovní halu v Olomouci. V městské části Nemilany vyroste hala pro míčové sporty za 236 milionů korun. Radní v úterý schválili studii, která poslouží jako podklad pro přípravu projektu. Sportovní hala má mít hrací plochu o rozměrech 20 na 40 metrů a tribunu pro 300 diváků. V hale bude dále několik šaten, klubovna, nářaďovna, sociální zařízení, recepce a menší restaurace. Zatím je brzy mluvit o termínu stavby. A pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, tak teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety Deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté vyrazí do posledního utkání základní skupiny na mistrovství světa. Ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času budeme hrát proti domácímu Mexiku. Jistotu postupu do play-off šampionátu získáme pouze vítězstvím. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Ve čtvrtek bude v Olomouckém kraji převládat slunečné až polojasné počasí a teploty vystoupí na 32 stupňů Celsia. Pátek nabídne podobný charakter počasí, čekáme polojasnou oblohu a až 34 stupňů. Za sebou už máme i letní slunovrat, takže dny se nám začaly pomalu zkracovat. Ale jde to pomalu, takže stále si užíváme ty nejdelší dny z celého roku. Slunce je nad naším obzorem více než 16 hodin denně.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: V Olomouci se stále dořešuje nehoda na ulici Sladkovského, tak tady nohu z plynu. V Olomouci si rozhodně dejte pozor i na kolony, zdržet se můžete aktuálně na ulici Palackého a nebo taky na Šibeníku. Zdržení tady hlásíte do 10 minut. Na nehodu pozor také na D1 na trase Vyškov-Říkovice. Bouralo se za exitem Kojetín a je to i se zraněním. A pomalu jezdíme i po D55 na trase Otrokovice-Hulín na exitu Otrokovice. Tady totiž číhá policejní hlídka. Policejní hlídka je také v Kroměříži v ulici Tovačovského nebo na D1 na exitu Lipník nad Bečvou Loučka.
1: Rádio Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Express.cz. Děláme akce. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
0: Tohle je Rádio.

0: Fresh Proud Energie. To je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Páta, právě teď odbyla, tohle si mohli včera zpívat Portugalci. Uzbeky roznesli v základní skupině na kopitech 5-0 a byl u toho i hvězdný Cristiano Ronaldo, který svými dvěma góly stanovil další rekord šampionátu. A nejenom jeden, hned dva.
2: Dobrý gol!
1: Ve svých 41 letech je nejstarším střelcem na světovém šampionátu a zároveň jako jediný hráč v historii se gólově prosadil na 6 odehraných mistrovstvích světa.
2: 6 minuta, Cristiano Ronaldo se dočkal!
1: Další góly může CR7 přidat v posledním skupinovém zápase proti Kolumbii. A co naši kluci? Ti hrají zítra s Mexikem. Kdo chce fandit, natěkte si budíka na 3 ráno.
3: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Jsme tu pro tebe už dlouho.
4: A máme spoustu společných vzpomínek.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. V horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Úmrtí v městských lázních v Prostějově. Smutná událost se stala včera. V prostorách sauny skolaboval starší muž. Na místo okamžitě vyrazili záchranáři a u Florianského náměstí přistál také záchranářský vrtulník, píše deník. Zdravotníci u seniora okamžitě zahájili resuscitaci, jeho životní funkce se však již nepodařilo obnovit. Náhle úmrtí muže potvrdila policie s tím, že celou nešťastnou událost ještě nyní dál prošetřuje. Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje deník. Český turista zmizel v egyptském letovisku Marsa Alam. V pondělí přiletěl s rodinou na dovolenou a pohřešovaný je od noci na úterý. Zmizel přímo z pokoje a pryč je i jeho mobil, ale je nedostupný. Situaci řeší české i egyptské úřady.
0: Sport.
4: A jak se daří české reprezentaci na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě? Mužský tým, který má za sebou 4 zápasy ve skupině A a 4 výhry, dnes v 17.30 vyzve Spojené státy. A naše hokejbalistky mají dnes utkání se Spojenými státy už za sebou a zvítězili 2-1 po samostatných nájezdech.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Středeční večer bude na Hané převážně jasný až polojasný a teploty budou postupně klesat pod 20 stupňů. Noc bude klidná, většinou jasná a k ránu naměříme kolem 14 až 16 stupňů. Ve čtvrtek nás čeká slunečné až polojasné počasí beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia a čeká nás tak další letní den. A to sedí i podle pranostiky. 24. června máme totiž svátek Jana Křtitele a říká se, že na svatého Jana otvírá se k létu brána.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Olomouci, pozor na nehody. Jedna se stala v ulici Dukelská, další bouračka je na Lipenské. Stále se ještě může dořešovat i nehoda v ulici Sladkovského. Podíváme se i na D35, tady na trase Olomouc Lipník nad Bečvou za exitem Lipník nad Bečvou Bohuslávky. Hlásíte taky nehodu. A policie řeší bouračku i na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu Otrokovice. Dořešuje se i vážná nehoda na D1 na trase Vyškov Říkovice za exitem Kojetín. Tak i tady pomalu a hlavně opatrně.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberg.
6: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana, papaj, papaj.
6: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
7: Bella.
6: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Se Strojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Franto, co ty haldiš šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 24. června, je Mezinárodní den pralinek a ty si možná nadělí k narozkám zpěvačka, která miluje sladké mámení dlouhé noci a životem letí vzhůru k výškám. Helena Vondráčková. Narozeninové gratulace dostává i fotbalová celebrita Argentinec Lionel Messi. A svátek má každý Jan, Janek, Janíček, Jenda, Jeník, Jeníček, Honza, Honzík, Honzíček. Ano, pánové, všecko nejlepší. A ještě jedno důležité info, bez kterého dneska nemůžete být. Jste připraveni? Dobře? Přesně, za půl roku je tady Ježíšek.
0: Metropole právě dnes.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje. Ředitelka základní školy Mozartova v Olomouci zatím zůstane na svém místě. Rada města řešila návrh školní inspekce na její odvolání. Nenašla se ale k tomu většina hlasů. Ve škole se řeší šikana a odliv učitelů. Podrobnosti má web report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Práci sochařů budeme moci sledovat od 15. do 18. července na zámku v Prostějově. Trojice místních řezbářů tu bude také letos vytvářet sochy ze dřeva. Tématem budou brouci a díla pak najdou využití jako broukoviště. Rozvíjí se vize obchvatu Valašského Meziříčí. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat. Téměř 7-kilometrová trasa povede západně od města. Stavba za asi 3 miliardy korun by mohla začít v roce 2029.
4: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci a začneme vykupovat pozemky. Takže předpokládáme, že někdy kolem roku 29 chceme začít stavět.
3: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Obchvat Valašského Meziříčí má odklonit zásadní část dopravy. Denně městem projede přes 20 000 aut. Velká sleva na meziměstském jízdném na vlaky a autobusy možná neklapne. Premiér Andrej Babiš připustil v rozhovoru pro Blesk.cz, že slib 75% slevy pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Bude se o to případně snažit další rok.
2: Sport.
3: Za fotbalovou Sigmu Olomouc zase hraje bek Vít Beneš. Bývalý hráč prvoligového Ačka Sigmy přichází z druholigové Jihlavy. V Olomouci bude hrát za Bčko Sigmy, které je v moravskoslezské fotbalové lize. 37-letý hráč má mít roli mentora pro mladší fotbalisty, informuje klub.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Teploty budou během večera pozvolna klesat a noc bude většinou jasná. Čtvrtek přinese hodně slunce a jen přechodně trochu oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se dostanou až na 32 stupňů a počasí bude lákat k pobytu venku. Takže pokud vyrazíte na procházku do přírody, hlavně pozor na klíšťata. Jejich aktivita je aktuálně vysoká, na některých místech našeho regionu i mimořádná.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: V Olomouci jezděte podle předpisů, na Brněnské nám hlásíte policejní hlídku. Policejní hlídka číhá i na D1 na exitu Hulín Západ. Narazit na ně můžete i v Otrokovicích v ulici Napajedelská, anebo v Bruntále v ulici Nádražní. A mrkneme také do Přerova, tady se srazil cyklista s osobákem a nehoda se právě řeší na ulici Šrobárova. Tak opatrně.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkouší

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklových letech po našem kraji, tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás, to znamená legendární cyklostezku Bečva. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečva tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmés až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád z kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečva i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi, doporučuji více dětí, klidně jeden rodič, je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Inou cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě.

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: Ve čtvrtek bude v Olomouckém kraji převládat slunečné až polojasné počasí a teploty vystoupí na 32 stupňů Celsia. Pátek nabídne podobný charakter počasí, čekáme polojasnou oblohu a až 34 stupňů. Za sebou už máme i letní slunovrat, takže dny se nám začaly pomalu zkracovat. Ale jde to pomalu, takže stále si užíváme ty nejdelší dny z celého roku. Slunce je nad naším obzorem více než 16 hodin denně.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedině

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
3: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana, papaj, papaj.
3: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
4: Bella.
3: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana.
3: Na olympiaolomouc.cz.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
8: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS ticket anebo na kiosku v Kempu.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Velká pochvala letí do Velké Bystřice. Zdejší policisté totiž minulý týden zachránili cyklistu za použití defibrilátoru. Tento příběh se šťastným koncem přináší Report CZ. V červenci proběhnou tradiční slavnosti koupaliště ve Vlčím dole v Bludově. Co nás čeká, kromě legendární Argemy, o tom píše šumperský raj.cz. A Svitavy na svém webu připomínají, že za odpad je nutné zaplatit do konce června. Jaká je ta přesná částka, to zjistíme na www.svitavy.cz. Naše oblíbené regionální weby sledujeme každý den, tak poslouchejte dál a bavte se.
0: Rádio Metropole. Živ

0: Kamaráti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš. Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznisu a ze světa celebrit, tak pojďme zjistit, co se řeší. Začínáme ve sportovních vodách. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti za odmítnutí podstoupit dopingovou kontrolu. Její suspendace trvá do 21. června 2030, no a během této doby má zakázáno hrát, trénovat nebo navštěvovat jakékoliv oficiální turnaje. Důvodem trestu nebyl samotný nález zakázané látky, ale maření dopingové kontroly. V tenisových vodách ale Markétě spousta sportovců dává podporu a tvrdí, že 4letý trest je přestřelený. Pojďme dále. Moderátorka Světlana Vitovská a sportovní komentátor Robert Záruba už sice dávno netvoří pár, o víkendu ale měli společný důvod k radosti. Jejich syn Viktor si vzal dlouholetou partnerku Kláru a na svatbě nechyběli ani slavní rodiče. Jinak

0: Akademie se objeví v rámci festivalu i na plátně, a to ve filmu Absolvent z roku 1967. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Tohle je
1: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklovýletech po našem kraji, tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás, to znamená legendární cyklostezku Bečova. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečova tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád z kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečova i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi, doporučuji více dětí, klidně jeden rodič, je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Inou cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje. Ředitelka základní školy Mozartova v Olomouci zatím zůstane na svém místě. Rada města řešila návrh školní inspekce na její odvolání. Nenašla se ale k tomu většina hlasů. Ve škole se řeší šikana a odliv učitelů. Podrobnosti má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Práci sochařů budeme moci sledovat od 15. do 18. července na zámku v Prostějově. Trojice místních řezbářů tu bude také letos vytvářet sochy ze dřeva. Tématem budou brouci a díla pak najdou využití jako broukoviště. Rozvíjí se vize obchvatu Valašského Meziříčí. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat. Téměř 7-kilometrová trasa povede západně od města. Stavba za asi 3 miliardy korun by mohla začít v roce 2029.
3: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci a začneme vykupovat pozemky. Takže předpokládáme, že někdy kolem roku 2029 chceme začít stavět.
2: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Obchvat Valašského Meziříčí má odklonit zásadní část dopravy. Denně městem projede přes 20 000 aut. Velká sleva na meziměstském jízdném na vlaky a autobusy možná neklapne. Premiér Andrej Babiš připustil v rozhovoru pro Blesk.cz, že slib 75% slevy pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Bude se o to případně snažit další rok.
1: Sport.
2: Za fotbalovou Sigmu Olomouc zase hraje bek Vít Beneš. Bývalý hráč prvoligového Ačka Sigmy přichází z druholigové Jihlavy. V Olomouci bude hrát za Bčko Sigmy, které je v moravskoslezské fotbalové lize. 37-letý hráč má mít roli mentora pro mladší fotbalisty, informuje klub.

počasí a teploty vystoupí na 32 stupňů Celsia. Pátek nabídne podobný charakter počasí, čekáme polojasnou oblohu a až 34 stupňů. Za sebou už máme i letní slunovrat, takže dny se nám začaly pomalu zkracovat. Ale jde to pomalu, takže stále si užíváme ty nejdelší dny z celého roku. Slunce je nad naším obzorem více než 16 hodin denně.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Let's go.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Hodiny.